0: Tak to byl koncert pro klavír a orchestr číslo 23 A-dur, Kechel 488 Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli Jene Jando klavír a Concertus Hungaricus řídil Matyáš Antal.
1: No a další skladatel, který mě provází opravdu celým životem, je Frédéric Chopin. Když mě bylo 16, tak jsem poprvé slyšela jeho preludia opus 28. Slyšela jsem je v Rudolfínu. Vím, že v první půlce byly ještě jiný Chopinovy skladby, už nevím, co tam bylo, ale preludia bylo, jak se uvádí, často jediné číslo druhé půlky. A vzpomínám si, že byl takový opravdu ten bezútěšný, sychravý listopadový večer. A já vím, že jsem chtěla už jít domů a najednou jsem si všimla před Rudolfínem plakátu, že je ten koncert a něco mě jako říkalo, tak budeš ještě na koncert, i když je ten celý den takovej celý smutný a upršený. A takže ty preludia mi nějak hodně zapadly do mé nálady. A vzpomínám si, že na mě opravdu nějak hrozně silně zapůsobily a tenkrát jsem o nich vůbec nic nevěděla. A teď po letech jsem je poslouchala znova a napadlo mě, že to je vlastně takový Chopinův hudební deník, takový krátký vzpomínky a sny, který mohl na Malorce zažívat, protože to je vlastně, že jo, 24 preludií velmi krátkých, nejkratší má asi 30 vteřin, nejdelší je to slavné Dešťové, ale jinak jsou to opravdu krátký kousky a mně to přišlo jako, že to je opravdu jako deník, že když vypovídá, jak každý den je jiný, některý je plný slunce a některý den je špatný a úplně v tom cítím ty pocity naděje, radosti, strachu, smutku, beznaděje a ty hrůzy ze smrti, který tam musel prožívat.
0: Uslyšíte výběr z preludií Frédérica Chopina, bude hrát Gary Colson.

0: To byl výběr z preludií Frederika Chopina. Hrál Garrick Ohlson.
1: Teď jsem se chtěla dostat k jinému nástroji a to je lidský hlas. Protože to říkal právě, jednou to řekl pan profesor Lagoya, nám položil otázku, řekl, studenti, řekněte mi, jaký je nejdokonalejší nástroj. A tak někdo říkal, tak varhany, někdo klavír, hádali. A on řekl, ne, lidský hlas. Uvědomte si, co udělá člověk v první chvíli, když vyleze na svět. Otevře pusu a začne používat svůj hlas. No a já mám mu samozřejmě ráda i zpěv. A protože mám dva syny, jeden je klavírista, druhý syn je zpěvák. A doma by bylo zpíváno, protože maminka vlastně taky vystudovala ten zpěv. A já si myslím, že zpěv vlastně by nám měl být opravdu nejpřirozenější hudebním projevem. Každý by měl, i když neumí zpívat, jako nebo nemá školený hlas, tak ten zpěv je důležitý. Já třeba ne, že bych nutila, ale já chci, aby moji žáci zpívali. Já chci, aby prostě uměli zpívat to, co hrajou, protože vždycky jim říkám, když zaspíváš tady ten kousek, tak si uvědomíš, jak to chceš vlastně zahrát. Protože oni to třeba hrajou špatně, artikulujou a já řeknu, zaspívej to. A zaspívá to dobře. Já říkám, no a teď to takhle zahraj. Takže zpěv jako je pro mě strašně důležitá věc. No a taky mám ráda některé opery, mám ráda písně, mnoho písní, ale mám takový zase zážitek z doby velmi nedávné. Před 2 lety jsem byla poprvé v Toskánsku. Objevila jsem opravdu novou zemi a prostě si vzpomínám, že jsme tam jako celý den nějak jezdili a mě najednou v hlavě se jakoby spustila jedna árie od Glucka. Ale je to opravdu nádherné belkanto, pro mě je to árie, která se jmenuje O mio dolce ardor. A já jsem to poslouchala v podání Ramona Vargase. Zajímavé je, že ta árie je samozřejmě krásná sama o sobě, ale když ji slyším třeba s klavírem nebo v podání třeba ženského hlasu, tak na mě nepůsobila tak fantasticky jako tato jediná prostě interpretace, kterou jsem právě chtěla, aby tady zazněla. Vždycky už tuto árii budu mít spojenou s tím Toskánskem, s tím domem ve Stráni, kde jsem bydlela, s těma cypřišema, fíkovníkama, olivama a s barvama v okolí města Siena, které je opravdu hnědé a všude okolo jsou všechny možné odstíny hnědé barvy. A to je pro mě teď tato árie.

0: To byla árie Ode al mio dolce ardor od Kristofa Willibalda Gluka. Canzona pro tenor a orchestr. Zpíval Ramon Vargas, hrál komorní orchestr.
1: No a pak jsou chvíle, kdy každý z nás třeba potřebuje najít nějaký klid, přemýšlí o pokoře. A to je moment, kdy si pustím právě Samuela Barbera, jeho Adagio for Strings. K tomu nemám žádnou vyloženě vzpomínku, ale vím, že je to pro mě hudba, kterou jsem objevila vlastně nedávno, před pár lety teprve. Ale je v ní něco nadpozemského, něco, co dovedu těžko popsat slovy, ale prostě já myslím, že když si ji teď poslechnete, že to pochopíte.
0: Tak tady je Adagio pro smyčcový orchestr opus 11. Samuela Barbera. Hraje Filharmonie Los Angeles, řídí Leonard Bernstein.

0: Tak to bylo Adagio pro smyčcový orchestr opus 11 Samuela Barbera. Hrála Filharmonie Los Angeles, řídil Leonard Bernstein.
1: Říkám si, čím skončit? Zase kytarou, protože jsem kytaristka. Já myslím, že kytary už bylo hodně. A kdo mě zná, tak by čekal, že se tady ještě ozve Prokofiev, Janáček, Beethoven, Brahms. To možná příště, ale ještě tady nezaznělo nic od Antonína Dvořáka. A tady bych zase mohla vybrat důmky nebo písně, klavírní kvintet, symfonie, klavírní koncert, houslový koncert. Ale já si myslím, že bych si chtěla poslechnout vlastně nejkrásnější čelový koncert. Pro mě je Dvořákův čelový koncert za prvé nejkrásnější koncert pro violončelo, ale já myslím, že je to nejkrásnější koncert na světě jako ze všech koncertů pro všechny možné nástroje. Nevím proč. Má obrovský kouzlo, barvy. Já ho poslouchám celý život. Ve všech možných interpretacích. Slyšela jsem ho mockrát naživo. A vždycky mi učaruje. Dvořáka jsem poslouchala na svém starém gramofonu z takových těch černých desek. Když mě bylo 16, poslouchala jsem ho v průběhu mnoha let a když mi bylo smutno i veselo, kvůli tomuhle dílu mi párkrát dokonce přišlo hrozně líto, že na to čelo nehraju. A dokonce se mi zdálo několikrát v noci, že sedím na pódiu, držím violončelo, orchestr končí předehru a já mám začít hrát. A v tom snu to byl strašný pocit. Jsem si říkala, co tu dělám, když já na to čelo neumím hrát. No ale já jsem nasadila a ono to šlo. Já jsem prostě začala to slavný téma a pak jsem se probudila. No a na hudbě je právě nádherný to, že je pořád tady stejná, živá, jenom my se měníme. My jsme jiný, my stárneme, ale ta hudba je pořád stejná a mění se jenom okolnosti. A to je právě to krásný a proč by ta hudba tady měla být vždycky zachovaná.
0: Nesmrtelný violončelový koncert číslo 2 H-moll, opus 104 Antonína Dvořáka, hrají Michaela Fukačová a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Jiří Bělohlávek.

0: Tak to byl koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 H-moll, opus 104 Antonína Dvořáka. Hráli Michaela Fukačová a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek. Slyšeli jste první díl pořadu Návštěvy, tentokrát je u paní Táni Klánské. Druhý díl pořadu uslyšíte od 8 hodiny v neděli ráno. S Taťánou Klánskou rozmlouval Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Na stanici D-dur, vážení a milí, začíná teď pravidelný vysílací projekt věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby. Nazýváme ho od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. Co nás dnes čeká? Mimo jiné hudba Telemanova, Bachova nebo Bieberova i některých méně známých autorů a pak také hudba raného romantika Felixe Mendelssohna Bartholdyho, samozřejmě na historické nástroje. Nejdříve uslyšíme skladbu duchovní Salve Regina od Nicoli Porpory. A to v podání souboru Stile Galante, ve kterém solo zpíváme co sopranistka José María Lo Monaco.

na stanici D-dur Českého rozhlasu, která vysílá 24 hodin denně klasickou hudbu a jejímž vysíláním vás teď provází Petr Weber, dozněla skladba Salve Regina ad te suspiramus od Nicoli Porpory. Zpívala José Maria Lo Monaco a hrál soubor Stile Galante.

Pro příštích několik desítek minut nás čekají v našem vysílání Mariánské nešpory Claudia Monteverdiho. Zásadní dílo z přelomu 16. a 17. století, ve kterém slyšíme napětí mezi odcházejícím madrigalovým stylem vrcholné renesance a experimenty patřícími už novému, tedy baroknímu slohu. Jeho dvojzborová koncepce odpovídá dispozici benátského chrámu svatého Marka. Však také v Benátkách v roce 1610 mariánské nešpory byly vytištěny, vydány a v roce 1613 provedeny. Mají 14 individualizovaných částí, sahají od monumentálních ploch až k intimním modlitbám. Monteverdiho ve Spergine

0: Na stanici D-dur dozněly Mariánské nešpory, Ves pro della Beate Vergine od Claudia Monteverdiho, monumentální dílo z počátku 17. století. Učinkovali solisté Céline Chen, Lucille Richardot, Emiliano González Toro, Zachary Wilder, Antonín Rodpierre, Etienne Bazola a Nicolas Brumans a s ním sbor a orchestr Pygmalion, který založil a řídí od roku 2006 v Bordeaux Rafael Pichon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Následuje teď koncert pro dva lesní rohy, dvoje housle, zobcovou flétnu, hoboj, dvě violončela, smyčce a basso continuo v tonině F-dur od Georga Filipa Telemana. Solisty jsou Christian Binde, Jörg Schultes, Ingeborg Scherer, Annette Wennert, Annette Speer, Juris Teichmannis a Michael Schneider, který hraje na zobcovou flétnu a zároveň je uměleckým vedoucím účinkujícího souboru barokního orchestru La Stagione Frankfurt. Schneider založil tento soubor v roce 1988, 10 let poté, co pravidelně hrál s kamerátou Köln.

Pod vedením hráče na zobcovou flétnu Michaela Schneidera nám soubor La Stagione Frankfurt zahrál Telemannův koncert pro dva lesní rohy, dvoje housle, zobcovou flétnu, hoboj, dvě violončela, smyčce a basso continuo. Obraťme teď pozornost ke starší hudbě. Bude to Missa Ecco si Beato Giorno, jejímž autorem je Alessandro Striggio. Je to mešní kompozice napsaná pro 40 hlasů v 5 sborech. Učinkuje soubor i Fagiolini, který řídí Robert Hollingworth.

0: To byla, vážení posluchači, mše pro 40 hlasů v 5 sborech. Misa Ecco si Beato Giorno. Autorem byl Alessandro Strigio a interprety byl soubor i Fagiolini.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Příští necelé 2 minuty nám bude na barokní housle hrát Isabel Faust, a sice fantazii, kterou napsal Nikola Matejs.

Fantazii Nikoly Matejse nám, vážení a milí, na barokní housle zahrála Isabel Faust. A teď vybíráme z diskografie souboru Collegium Vocale Chant. Založil ho a od roku 1970 řídí Filip Reveche. Uslyšíme v jejich podání slavné Bachovo moteto Jesu meine Freude, obracející se k Ježíši jako k mé radosti.

Posloucháte stanici D-dur. Ve vokálně instrumentální verzi doznělo moteto Jesu meine Freude Johanna Sebastiana Bacha. A to v podání sboru a barokního orchestru Collegium Vocale Chent, který po desetiletí vede jeho zakladatel Filip Hreveche. Za další nahrávkou, kterou zařazujeme do našeho vysílacího projektu od Klaudia k Ludvigovi, věnovaného historicky poučené interpretaci staré a starší hudby, stojí dva soubory, Ars Antiqua Austria a Salzburger Lute Consort. Uslyšíme sonátu pro housle a basso continuo číslo 6 od Heinricha Ignáce France von Biebra, skladatele, který působil nejprve v Kroměříži a potom dlouhá léta v Salzburku.

Vážení posluchači, hudba, která právě dozněla, je datována rokem 1681. Byla to sonáta C-moll Heinricha Ignáce France von Biebera pro housle a basso continuo. Učinkovali soubory Ars Antiqua Austria a Salzburger Lutkoncert s uměleckým vedoucím Gunnarem Letzborem. Teď pro vás máme připravenou skladbu Caprice de Chaconne, krátkou kompozici pro kytaru, kterou napsal Francesco Corbetta, italský kytarista 17. století. Na barokní nástroj hraje Jakob Lindberg.

0: zvuk barokní kytary nám přinesl Jakob Lindberg. Poslouchali jsme Caprice de Chaconne od Francesca Corbetti, italského kytaristy 17. století.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Sledujete stanici D-dur a její vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. Náš vysílací projekt přibližuje v nahrávkách historicky poučený přístup ke starší hudbě. Beethovenův život teď přesáhneme o několik let. Zemřel v roce 1827 a už z roku 1833 je italská symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho, raného romantika. A právě jí se s historickými nástroji věnoval soubor Le Concert de Nation, který založil a řídí katalánský gambista Jordi Savall.

0: Vážení posluchači, orchestr dobových nástrojů Le Concert de Nation, do jehož diskografie jsme teď sáhli, se věnuje hudbě od baroka až po romantismus. A právě tím druhým pólem byla skladba, která dozněla. Mendelssohnova italská symfonie z roku 1833. Řídil Jordi Savall a tím se uzavřel vysílací projekt stanice D-dur od Claudia k Ludwigovi, věnovaný historicky poučené interpretaci starší hudby. Příjemný další poslech našeho vysílání vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači, setkáváme se v pořadu Návštěva a dnes je stanice Český rozhlas D-dur na návštěvě u paní Taťány Klánské. Vyučuje hru na klasickou kytaru na gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy na Žižkově. Vzhledem k naší dlouholeté známosti nemohu předstírat vykání. Tedy ahoj Táňo a dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem velmi ráda za to, že jsi přijal moje pozvání a že se mohu zúčastnit natáčení takového krásného pořadu.
1: Vím, že jsi byla nedávno v blízké cizině, v Bojnicích na Slovensku. Co tě tam přilákalo?
2: Přilákalo mě tam krásná kytarová soutěž, kterou vlastně, já říkáš v cizině, no pro mě Slovensko pořád jako vlastně není úplná cizina, ale byla to mezinárodní soutěž a lákalo mě tam vlastně i to prostředí, protože se bydlí a soutěží přímo hned pod tím nádherným pohádkovým zámkem. A byla jsem tam už vloni a je tam úžasně přátelská atmosféra. Takže jsem se zase rozhodla, že pojedu teda do té ciziny.
1: A samozřejmě nejela si tam sama.
2: Brala jsem tam samozřejmě svoje tři žáky různých věkových kategorií a všichni mi udělali radost, protože jsme obsadili vlastně přední ceny. Oni to tam mají jinak než my tady, ale prostě měli jsme vlastně první ceny v různých kategoriích, takže mám velkou radost.
1: A s čím tam zaujali? Jaký měli repertoár? Co hráli?
2: No, třeba ta nejstarší, Emma Adamková, která získala v kategorii konzervatoří ve velmi nabité kategorii, ta vlastně zaujala, myslím si, provedením části Bachovy svity Amol BWV 997. Kytaristi vědí, že to je jedna z opravdu velmi obtížných loutnových sonát. Účastníci museli zahrát skladbu, která pochází ze země, ze které přijeli, takže jsme vybrali virtuózní skladbu od Štěpána Raka, která se jmenuje Hora a je to svižný rumunský tanec. Takže myslím si, že tím Emma opravdu zaujala.
1: Na repertoár tvých žáků v soutěži se ptám proto, že mířím do tvé oblíbené provenience, do Latinské Ameriky. Jestli na repertoáru měli tvoji žáci taky třeba skladbu brazilského skladatele Heitora Willy Lobuse.
2: Tak, musím říct, že ačkoliv je to můj opravdu oblíbený a milovaný skladatel, tak zrovna v tuto chvíli nepoštěstilo se něco z tohoto díla do toho repertoáru dostat. Třeba to bude příště.
1: Ale my si můžeme skladbu tohoto autora prezentovat v našem pořadu. Bude to kytarový koncert, hraje Eduard Fernández s doprovodem anglického komorního orchestru, který řídí Enrique García Sencio.

0: Tak to byl koncert pro kytaru a orchestr Eitora Willy Lobuse. Hráli Eduard Fernández na kytaru a anglický komorní orchestr řídil Enrique García Asensio. Latinská Amerika a její rytmy jsou tvoje vášeň, ale vím, že ty nežiješ jenom kytarou a Latinskou Amerikou. My se potkáváme na koncertech v Rudolfinu při různých příležitostech, včetně koncertů s hudbou 20. století, které si nastínila v dramaturgii dnešního pořadu. Jaký skladatel ho bude reprezentovat jako první?
1: Tak já jsem vybrala z toho 20. století, protože opravdu v minulém díle jsem se věnovala hudbě barokní, klasicistní a romantické. A jsem vlastně vybírala solové nástroje, že jo. A teď jsem si řekla, že nemůžu úplně opomenout to 20. století a skladatele, které mám opravdu velmi ráda. Takže od kytary bych se teď přenesla ke smyčcovému kvartetu a byla bych moc ráda, kdyby tady mohl zaznít jeden z kvartetů Leoše Janáčka.
0: Ano, bude to kvartet číslo 1 podle Kreutzerovy sonáty Leoše Janáčka. A hraje Panochovo kvarteto.

0: Panochovo kvarteto hrálo smyčcový kvartet číslo 1 Leoše Janáčka, napsaný z podnětu Kreutzerovy sonáty Lva Nikolajeviče Tolstého. Janáček nenapsal nic pro kytaru, ale je zajímavé, že jeho klavírní cyklus Po zarostlém chodníčku se objevil i na repertoáru smyčcového kvarteta. Možná, že i to by byla inspirace pro kytarovou verzi.
1: Tak to mi uniklo, to se přiznám, protože Janáček je můj milovaný autor a samozřejmě mám ráda jeho opery, mám ráda všechno, co napsal, ale musím říct, že oba smyčcové kvartety a klavírní dílo je mi taky hodně blízké a musím říct, že i kytarový kvarteto může hrát úpravy Po zarostlém chodníčku a dokonce jsem hrála v kytarovém duu úpravu jeho skladby Síček neodletěl a Dobrou noc, ale to nemám na CDčku. Takže Janáček je úplně od mého dětství, je to moje srdcová záležitost a hodně lidí to nechápalo, že vlastně jako devítiletá jsem byla pohlcená třeba operou Její pastorkyně.
0: No to je co říct.
1: Opravdu, doteď si vzpomínám, jak jsem byla v tom Národním divadle a jak to se mnou vlastně emotivně hrozně zamávalo. Tenkrát mě tam vzala maminka. Vím, že přemýšlela, jestli opravdu už to pro mě je i to téma, že jo.
0: Tak pojďme teď z divadla a od Janáčka k dalšímu autorovi světové literatury.
1: Ano, a to je Sergej Prokofiev. To mám zase samozřejmě spojený s tátou, protože můj táta vystudoval klavír a Prokofieva hrál opravdu moc rád. Vlastně Prokofiev od dětství mě zněl doma a jednou jsem slyšela právě první klavírní koncert a musím říct, že ty ostatní klavírní koncerty, klavíristé, odpusťte, ty mě tolik ne, že by se mi nelíbily, ale nemám potřebu je tolik poslouchat. Ale k tomu prvnímu se vracím kdykoliv mohu a moc ráda a dokonce právě si vzpomínám, jak jsem ho poslouchala, když mě bylo 15 let, tak jsem ho v podstatě objevila, protože předtím jsem znala ty drobnější skladby Prokofievovy. A vzpomínám si, že když mi přišel dopis, že jsem přijatá na konzervatoř, tak jsem si pustila tento klavírní koncert asi 5x za sebou. Byla jsem sama doma. Prostě si vzpomínám, že jsem se v tomto koncertu byla v té euforii, že se mi to povedlo a že jsem ho pořád poslouchala, přitom jsem asi skákala a tancovala.
0: Takže tady je koncert pro klavír a orchestr číslo 1, Des Dur, opus 10. Sergeje Prokofieva. Hrají Vladimír Aškenázy a Londýnský symfonický orchestr, který řídí André Previn.

0: Tak to byl koncert pro klavír a orchestr číslo 1 Des Dur, opus 10 Sergeje Prokofjeva. Hráli Vladimír Aškenázy a Londýnský symfonický orchestr. Řídil André Previn. Do 20. století patří i další brazilský skladatel Ari Barroso a jeho skladba Brazil, kterou hraje soubor Guitar Formation.
1: Je to vlastně kytarové kvarteto složené z výborných sólových hráčů a já ty jejich nahrávky mám velmi ráda. Mohla bych vybrat asi cokoliv, ale fakt je, že tato skladba Brazil se mi líbí hodně a proto jsem tedy ji vybrala.
0: A je zajímavá v provedení pro kytarové kvarteto.
1: Je to zajímavá, je to krásná úprava pro to kytarové kvarteto. Ona začíná tak jako pomalu, ale já si myslím, že ji hodně lidí zná, protože ona byla častokrát, myslím, i jako použitá v různých filmech. A je to velmi jako vlastně svižný, pěkný tanec.
0: Nehledě k tomu, že kytarové kvarteto je docela populární ansámbl.
1: Ano.
0: Bratři Romerové mají rodinné kytarové kvarteto. U nás v Praze máme kytarové kvarteto.
1: Ano, máme pražské kytarové kvarteto a já právě taky mám ráda Guitar Formation a pak je evropské kytarové kvarteto. Třeba mám taky ráda bratislavské kytarové kvarteto. Někdy se stane, že je kytarové duo a pak je kytarové kvarteto. Vlastně neznám kytarová tria moc, ale určitě taky jsou, ale to kvarteto má prostě určité opodstatnění, protože si myslím, že tam je důležitý říct, že oni třeba ty kytarový kvarteta nehrajou na obyčejné šestistrunné kytary, ale mají tam kytary s přidanýma basovými strunama, takže to je daleko plnější a ta škála toho zvuku je větší vlastně, než kdyby se hrálo jenom na šestistrunné kytary.

0: Tak to byla skladba s názvem Brazil, napsal ji Ari Barroso. Hrálo se skupení Guitar Formation a s tímto souborem můžeme pokračovat.
1: Můžeme pokračovat, já si myslím, že když už ho tady máme, že by byla škoda si neposlechnout ještě další skladbu. A tady bychom mohli vybrat, je to nádherná transkripce Debussyho Arabesky E-dur.

0: Kytarové kvarteto Guitar Formation hrálo úpravu Debussyho arabesky E-dur.
1: Vlastně pak mám ještě další CDčko z té ze stejného seskupení Guitar Formation. Zaposloucháme se do skladby od Chicka Corea Hilltop.

0: Skladba Chica Corea Hilltop zazněla v provedení souboru Guitar Formation.
1: Já jsem známá tím, že opravdu neposlouchám jenom tu klasickou hudbu. A jak jsi říkal, ano, já mám nějakou v sobě opravdu vášeň pro tu hudbu Latinské Ameriky. Nevím, kde se to u nás vzalo. Myslím, že jsem jediná z rodiny široké, daleké, kdo to opravdu má takhle rád a má to v srdci. Takže já ve volných chvílích poslouchám i třeba jiné seskupení a teď si poslechněte, co se mi třeba líbí.
0: A je to skladba s názvem Corcovado od Antonia Carlose Jobéma.

0: Tak to byla krátká skladba s názvem Corcovado od Antonia Carlose Jobema. Byla sice krátká, ale velmi dobře obsazená. Hráli Stan Getz, tenorový saxofon, Laurindo Almeida, kytara, George DeVivier, kontrabas, Edison Machado, José Suori, Dave Bailey, José Paulu a Luis Parga, bicí nástroje.
1: Tuhle hudbu poslouchám ráda zejména v zimě, protože mám pocit potom, že jsem někde, kde je víc teplo než tady. Teď si myslím, že bychom se mohli vrátit zase k té soulové kytaře, protože tady mám ještě nějaké věci, které bych moc ráda, aby zazněly. Já bych třeba teď chtěla si poslechnout svitu od Jana Antonína Lossiho, vlastně barokního skladatele, který žil v Čechách. A řekla bych, je to opravdu nádherná hudba. Není to Bach, prostě je to vlastně ranější baroko, ale pro mě má velké kouzlo a v podání Pavla Štajdla si myslím, že se vám bude velmi líbit. Tady je taková věc, že třeba tady máme přeladěné dvě struny na kytaře, takže to není vůbec jednoduché.

0: Barokní skladatel Jan Antonín Lossy je autorem suity, kterou hrál Pavel Štajdl.
1: No a já bych ještě u Pavla Štajdla zůstala. Kdybychom se posunuli v čase trošinku dále, já si myslím, že by se nám mohl líbit Johann Kaspar Merz. On teda je psaný původně jako Johann, ale my jsme zjistili asi před rokem, že není Johann, ale Josef, že je to Josef Kaspar Merz. Každopádně ta zkratka J.K. Merz je stejná. Merz je zajímavý skladatel, protože on byl současník prakticky úplně na rok stejně starý jako Mendelssohn. A narodil se v Bratislavě, ovšem tehda v Prešpurku, v Rakousku-Uhersku tím pádem. A on měl snad za ženu, myslím, klavíristku. A takže on byl velmi ovlivněn tou klavírní hudbou a myslím, že byl ovlivněn opravdu tím, co se tenkrát psalo pro klavír. Takže ty jeho skladby pro kytaru jsou, jak uslyšíte a budete moct posoudit sami, pro mě jsou to skladby velice harmonicky košaté, náročné, že vlastně my jsme zvyklí někdy u těch kytarových vyložení, u těch klasiků, že ta harmonie není tak hodně rozvinutá, ale tady u Merze překvapivé zvraty harmonické a je to opravdu hudba velmi niterná, aspoň teda pro mě. No a já, když jsem studovala, tak my jsme ho vůbec neznali. Já mám pocit, že ty noty tady prostě ještě tenkrát nebyly a že se sem Merz dostal až podstatně později. Takže teďko si to jakoby vynahrazuju a musím říct, že mý žáci Merze hrajou a hrajou ho velmi krásně.

0: Slyšeli jsme Liebes Lied ze suity Barnklänge od Johanna Kaspara Merze. Hrál Pavel Steidl. Na stanici Český rozhlas D-dur posloucháte pořad Návštěva, ve kterém s Taťánou Klánskou, učitelkou hry na klasickou kytaru, rozmlouvá Rafael Brom. Táňo, ty jsi pedagogicky činná na hudební škole, učíš na klasickou kytaru a doma máš hudebníky. Ty jsi včera vyprávěla, že dokud se nenaučíš čakonu od Bacha v úpravě pro kytaru, tak se nevdáš a nebudeš mít děti. A to byl jeden ze slibů, které si oproti těm ostatním nedodržela. Teď jsi matkou dvou dětí, které jsou v rámci rodiny také hudebníci.
1: Ano, tak jsem matkou dvou dospělých synů, vlastně, který už mají své rodiny a své děti. Lukáš, ten je starší, tak to je klavírista a mladší Daniel je operní zpěvák. A já si myslím, že je úplně jedno, že jsem se nenaučila čakonu, protože k čemu by mi byla čakona, kdybych neměla tyhle svý dva skvělý syny. Takže takhle. A čakonu nehraje ani jeden z nich, protože čakona se hraje na housle nebo na kytaru.
0: Lukáš, jak je známo, vystupuje také v klavírním duu s Ivanem Klánským, se svým otcem a natočili společně kompaktní disk, kde mají slovanské tance ve čtyřruční úpravě.
1: Tato deska je zajímavá tím, že to vlastně je živý záznam z koncertu v Rudolfinu. Točila se generálka a točil se koncert a myslím si, že to je to prakticky beze střihu. Je to prostě opravdu záznam toho večerního koncertu, který spolu měli před několika lety. A jsem moc ráda, že se to povedlo zaznamenat, protože já ty Dvořákovy tance slovanské vždycky taky jsem je měla ráda a i v orchestrální úpravě, ale pro mě mají velké kouzlo, když se hrajou na ty čtyři ruce. Lukáš hraje s Ivanem, se svým otcem, ale hraje i s Danielem a mají spolu třeba krásné koncerty, kdy uvádějí různé písňové cykly.
0: A kromě toho mají také trio.
1: To má také trio, ano. První trio, Lobkovic trio. Lobkovic trio s Janem Mráčkem a Ivanem Vokáčem.
0: Pojďme se vrátit k Pavlu Steidlovi. Ty jsi vybrala dva autory z jeho repertoáru a máš v zásobě ještě třetího.
1: Mám, protože tady vlastně jsme měli jednoho barokního autora, jednoho raně romantického a Pavel Steidl sám napsal skladbu, kterou jsem slyšela poprvé, ji hrál v Rudolfínu, když tam měl recital. A ta skladba, ona je často uváděna anglicky, ale v té angličtině to není tak vtipná slovní hříčka, protože ona se jmenuje A ty taky, jdi do Itaky. A v této skladbě, když jsem ji slyšela poprvé, tak jsem byla docela fascinovaná, protože tam se používá jakási kytarová technika, která mi do té doby vůbec nebyla známá, jak to funguje, jak se to vůbec jako může dělat. To uslyšíte, je tam takové klapání. No a potom se tam ozve alikvotní zpěv. Ale to jsem taky nevěděla. A já jsem opravdu si představte, že sedím v tom Rudolfínu, v tom velkém sále a najednou se tam prostě do té kytary nese úplně jiný zvuk, který jsem nikdy předtím neslyšela a já jsem nevěděla, jestli to tam jako pouštějí odněkať nebo něco. A pak jsem se toho Pavla ptala, jak to dělá a on mi to ze začátku nechtěl říct. Až potom na kurzech jsem pochopila, jak vymyslel to cvakání, vyprávěl to, protože prej nějak jednou si něco udělal se třetím prstem a potřeboval něco poučit, takže vlastně si ho musel opřít o tu strunu a těma ostatníma hrál kolem něj a tím vznikl tento velice zajímavý zvukový efekt. A omlouvám se, jestli to neříkám správně. Ano, omlouvám se Pavlovi, jestli jsem to třeba řekla jinak. Každopádně a ty taky, jdi do Itaky.

0: Pavel Štajdl hrál svou vlastní skladbu A ty taky jdi do Itáky. Ale Pavel Štajdl ještě zůstává na našem seznamu skladeb. Máme připravenou skladbu od Legnaniho.
1: Ano, Fantazie opus 19 pro solovou kytaru. Luigi Legnani je taky pro mě jeden ze zajímavých autorů, které jsem vlastně neznala. Nebyl jenom kytarista, ale Legnani byl i zpěvák, solista milánské La Scali. A v tom, co napsal pro kytaru, zrovna v této Fantazii, tam, jestli někdo dobře zná Rossiniho dílo a jestli zná někdo Rossiniho Popelku, tak tam si Legnani vypůjčil jedno z nejkrásnějších témat z té Popelky a možná myslím, že tam i něco z Lazebníka Sevilského a je to jenom třeba pár taktů, jenom takový náznak, ale vlastně ozve se to tam. A je to jedna z velice virtuózních a velmi, velmi těžkých skladeb pro klasickou kytaru. Tak jsem si řekla, že bychom si ji mohli také pustit.

0: Pavel Štajdl hrál Fantazii pro kytaru opus 19. Luigiho Legnaniho.
1: Když jsem vlastně mluvila o tom, že máme buď to kytaru solovou, když se dají dohromady dva nebo čtyři, ale to duo jsme tady ještě neměli. A já mám moc oblíbenou desku, kterou natočili ve své době opravdu dva velcí kytaristé anglický, a to je John Williams a Julian Bream. Julian Bream už mezi námi není. John Williams ještě koncertuje možná. Tyto dvě osobnosti se jednou prostě sešly a natočili spolu dvě CDčka, nebo dvě desky tenkrát. Jedna se jmenuje Together a ta druhá je Together Again, čili já jsem vybrala z té, kde se sejdou znovu. A tam vlastně ten výběr byl hrozně těžký, protože bychom si ji mohli pustit úplně celou od začátku do konce a asi by se nám líbilo všechno. V první řadě si myslím, že by mohla zaznít hned úvodní skladba, a to je od Ferdinanda Karuliho Serenáda Adur.

0: Gillian Bream a John Williams, kytarové duo, hráli serenádu pro dvě kytary in A, opus 96. Ferdinanda Carulliho.
1: Takže jsem chtěla ještě upřesnit, že tento ročník soutěže v Bojnicích byl věnován životnímu jubileu Štěpána Raka, emeritního profesora na HAMU. Díky němu se začala na pražské HAMU učit kytara. V době, kdy už všude jinde v Evropě se kytara na vysokých školách učila, tak my jsme to tady neměli. A Štěpán Rak byl ten prvním profesorem vlastně. Napsal pro kytaristy opravdu velké množství skladeb. Takže letos děti z menších kategorií měly hrát skladbu Štěpána Raka volitelnou, nebyla jedna povinná, jakoukoliv. No a musím říct, že můj žáček ze základní umělecké školy v Říčanech, Adam Kubr, dostal dokonce ocenění, diplom za provedení skladby Štěpána Raka, která se jmenuje Svit Luny. A druhý můj žák, který soutěžil ve čtvrté kategorii, Jenda Rebec, tak ten hrál Štěpána Raka Hrumbu, velmi náročnou skladbu. A vlastně Emma Adamková hrála rumunský tanec, který se jmenuje Hora.
0: Štěpán Rak je stále přítomen i v soutěži, kytarové soutěži Pragitara Klasika, která právě před měsícem proběhla na gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy na Žižkově. Jak to dopadlo?
1: Ta soutěž, myslím si, že dopadla dobře. Všechno se povedlo. Štěpán Rak letos byl přítomen s námi pouze na dálku, protože on měl koncerty, takže se nemohl zúčastnit, ale Štěpán je prostě zaštiťovatelem a podporovatelem této soutěže, takže jsme ho všichni na dálku zdravili. A bylo tam přes 90 účastníků, takže jsem měla velkou radost, že je takový zájem o tu klasickou kytaru. A když se teda se dotknul mých jako aktivit, tak ještě mám takovou hezkou akci, která probíhá vždycky na začátku července v Soběslavi, a to se jmenuje Setkání hudbou v Soběslavi. A tam jsou kurzy a koncerty. Letos budou na klavír, housle a violončelo a na kytaru. Takže to je taková další věc, na kterou se ještě moc těším. Až vlastně skončí školní rok, tak já ještě pak pokračuju do Soběslavy.
0: Pojďme se vrátit k tvému výběru hudby. Na seznamu je ještě jedna kytarová skladba. Je to jeden ze španělských tanců pro klavír od Enrica Granadose v úpravě pro dvě kytary. Rondelesa a Aragonesa, číslo 6 z cyklu. Hrají Gillian Bream a John Williams.

0: Julian Bream a John Williams hráli rondalu Aragonézu číslo 6 ze španělských tanců Enrica Granadose pro dvě kytary. V závěru naší návštěvy vstupujeme do slohového období romantismu, konkrétně k hudbě Johannesa Brahmse.
1: Johannes Brahms opravdu pro kytaru nic nenapsal a nevím ani snad o žádných úpravách, ale Brahms je skladatel pro mě ze začátku, ne, bych se mi nelíbil, ale vlastně jsem ho nevyhledávala a možná jsem tomu jeho dílu úplně nerozuměla kdysi dávno. A pak jsem teprve zjistila a pochopila tu nesmírnou hloubku. Pro mě jsou dva skladatelé, to je Dvořák a Brahms, který pro mě znamenají jakýsi vrchol všeho, co vzniklo od baroka dále v evropské hudbě. Vůbec to neříkám, že to je pravda. Já mluvím o tom, co to znamená pro mě. A Brahmsova hudba je pro mě posvátná vlastně, když to tak řeknu. Nevím, co bych vybrala. Třeba já úplně zbožňuji jeho klavírní sonátu. Možná, že mě i fascinuje ten jeho osud, jak vlastně miloval tu Kláru Schumannovou a jak je jasné, že kdyby nebylo té obrovské lásky, tak vlastně nevznikla asi fůra jeho skladeb, které on s tou láskou pro tu Kláru psal. Aspoň takhle já to vidím romanticky. Asi jedno z nejoblíbenějšího, co s Brahmsem se poslouchám, je jeho klavírní trio H-dur.

0: Tak to bylo klavírní trio H-dur Johannesa Brahmse, jeho opus 8. Hrálo Guarneri Trio Praha. Ty si nás a posluchače stanice Český rozhlas D-dur provedla hudbou baroka, klasicismu a romantismu. A na konci koncertní řady se zastavíme u jednoho z nejdůležitějších romantických komponistů, polského básníka klavíru Fryderyka Chopina, který napsal dva nádherné klavírní koncerty. On vlastně komponoval jenom pro klavír, má sice i komorní skladby, ale do klavíru dal vše.
1: Ano, to je pravda. Musím říct, že opravdu ten Fryderyk Chopin je jedním z mých skladatelů nejbližších a nejmilejších. Vím, že v minulém díle jsme poslouchali jeho preludia a já bych teď celé tohle svoje vzpomínání a vyprávění ráda zakončila dalším Chopinovým dílem, a to Chopinovým koncertem F-moll pro klavír a orchestr.

0: Pianista Ivo Pogorelič a Chicagský symfonický orchestr řídil Claudio Abbado, hráli koncert pro klavír a orchestr číslo 2 F-moll Friderika Chopina. Dnes jsme byli na návštěvě u Taťány Klánské, která vyučuje hru na klasickou kytaru na gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy na Žižkově, kde také pečuje o kytarovou soutěž Pragytara Klasika. K tomu se stará o každoroční hudební kurzy a festival Setkání s hudbou v Soběslavi. Táňo, děkuji za pozvání a za poutavý rozhovor.
1: Tak já také moc krát děkuji za to, že jsem mohla vlastně tady si s tebou povídat a že jsem si vlastně i sama pro sebe utřídila, co všechno mám ráda a co všechno mohu poslouchat a doufám, že vám se to všem také bude líbit. Děkuji moc.
0: S Taťánou Klánskou rozmlouval Rafael Brom.

0: To byl výběr ze suity Bardenklänge od Johanna Kaspara Merze. Hrál Pavel Štajdl.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Krásný den při poslechu stanice D-dur. Dnes vybírá hudbu Olga Ješková. Rozhodla jsem se oba své bloky tentokrát věnovat pouze české hudbě. Lze to snadno, protože v archivu Českého rozhlasu je opravdu z čeho vybírat. Začnu hudbou Jana Ladislava Dusíka. Narodil se sice v Čáslavi, ale de facto celý svůj tvůrčí život prožil jako pravý Evropan. Snad proto, aby mohl své nadání v druhé polovině 18. a počátkem 19. století uplatnit tak, aby si vydělal na živobytí. Byl obdivovaným virtuózem klavírní hry, takže cestoval po evropských městech. Také měl štěstí na setkávání s výbornými hráči na harfu. Například v Paříži potkal Jana Křtitele Krumpholce, ale kromě toho harfu slýchal už doma, protože jeho matka Veronika byla výbornou harfistkou. Poslechněme si tedy zvukově velmi zajímavou kombinaci dvou strunných nástrojů, klavíru a harfy. Navíc uslyšíme jakýsi most mezi stylem klasicistním a romantickým, jak ho představují Dusíkovy kompozice. Grand duo číslo 1, opus 72, v tónině S-dur, přednese korejská harfistka Kyung Hae Kim spolu s francouzskou pianistkou Laurou Kolandat.

Harfistka Kyung Hae Kim spolu s klavíristkou Laurou Kolanda přednesli Grand Duo Es-Dur Ladislava Dusíka. Baroko v Čechách nebylo zdaleka temné, naopak. Hýřilo nepřebernou hrstí talentů všech oborů. Od architektů, malířů, sochařů, básníků až ke skladatelům, ale hlavně k interpretům. V obci Cítolipy se narodil také skladatel dnešních dnů Zdeněk Šesták. Ten ale našel na kůru kostela svatého Jakuba repertoár vídeňských, italských i německých mistrů, ale hlavně českých kantorů. Spiritus agens pozoruhodného hudebního dění, jak říká Zdeněk Šesták, byl v té době Václav Jan Kopřiva, synek ze sousední vesničky Brlohu. Poslechněme si jeho loretánské litanie pro soprán, kontraalt, tenor, bas, sbor, orchestra Varhany. V něm uslyšíme solisty Danielu Šounovou-Broukovou, Drahomíru Drobkovou, Vladimíra Doležala a Karla Bermana. U Varhan bude sedět Marie Šestáková, pěvecký sbor Českého rozhlasu bude řídit Milan Malý a pražský komorní orchestr bude dirigovat František Weinar. Budeme poslouchat styl pozdního baroka, který snese srovnání s tím světovým velmi snadno.

Poslouchali jsme soulisty Danielu Šounovou-Broukovou, Drahomíru Drobkovou, Vladimíra Doležala a Karla Bermana. Na varhany hrála Marie Šestáková, pěvecký sbor Českého rozhlasu řídil Milan Malý a pražský komorní orchestr dirigoval František Weinar. Společně přednesli loretánské litanie Václava Jana Kopřivy. Vzhledem k tomu, že teď zazní hudba Antonína Dvořáka, předpokládám, že si mohu dovolit otočit pohled na dirigenta této nahrávky. Jakub Hruša, žák Jiřího Bělohlávka, to umí s partiturou i s orchestrem. Umět s partiturou znamená mít hluboké znalosti hudebně historické i vědecké, aby člověk byl schopen autora uchopit v té podobě, kterou nabízí jeho doba, ale i jeho osobní charakter. Ale co umí opravdu málo kdo tak dobře jako on, je pochopit a pomoci na svět partituře právě dopsané. Té, která zatím proběhla pouze hlavou autorovou, takže vlastně poprvé i tou jeho dirigentskou. Už od ukončení studií jeho talent o sobě dává vědět doma i ve světě. Poslechněme si, jak pod taktovkou Jakuba Hruši znějí nástroje Pražské komorní filharmonie. Zahrají valčíky Antonína Dvořáka, jejichž klavírní podobu upravil pro orchestr skladatel Jarmil Burghauser.

je většina věnována hudbě vokálně instrumentální na liturgické texty. Existují i díla operní, psaná k příležitostem oslav habsburské monarchie. Pouze pro nástroje Zelenka často nepsal. Nazvat v počátku 18. století kompozici slovem rozmar nebo vrtoch, italsky capriccio, nebylo úplně běžné. Zelenka si patrně všiml, že tento titul už použil vídeňský mistr Froberger, ale pro skladby čembalové. Snad proto najdeme v Zelenkových kapričích věty taneční a jejich výraz je celkově rytmický a radostný. Poslechněme si Capriccio číslo 4 v tónině A-dur v interpretaci Sukova komorního orchestru. Řídí František Weinar.

0: Sukův komorní orchestr zařízení Františka Weinera přednesl Capriccio číslo 4 A-dur Jana Dismase Zelenky.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Azrael je v židovské, ale i islámské tradici jméno anděla smrti. Josef Suk použil tento název své nové symfonie, protože zemřel jeho vzor a současně tchán Antonín Dvořák. Ale netušil, že ještě téhož roku zemře i jeho 27-letá žena Otýlie, Dvořákova dcera. Zdrcený Suk se nedokázal k práci vrátit. Teprve po roce byl schopen dílo dokončit. Vznikla tak pětivětá symfonie věnovaná památce milované Otýlie s tím, že poslední dvě pomalé věty mluví o ztrátě a konečně o smíření. Archiv Českého rozhlasu doslova hýří množstvím nahrávek tohoto díla různých orchestrů s různými dirigenty. Předkládám vám jednu z nejprestižnějších. Jakub Hruša diriguje Tokijský metropolitní orchestr.

Tokijský metropolitní orchestr, před kterým stojí náš Jakub Hruša, přednesl dílo Josefa Suka Azrael.

Josef Mysliveček je představitelem české raně klasicistní hudby světové úrovně, srovnatelné s hudbou Tartiniho, Vivaldiho a Locatelliho. Hudební vědci dokonce soudí, že jeho houslový koncert číslo 4 D-dur byl více než jen inspirací pro tehdy ještě velmi mladičkého Mozarta. Samotného Myslivečka naopak inspiroval houslový virtuos Giuseppe Tartini, jehož postupy a zásady houslové techniky velmi často používal. Naopak své koncerty Mysliveček oprostil od virtuózních pasáží, ve kterých pro posluchače zdlouhavě a nezáživně předvádí solista svoji brilanci. Nechal v nich svou invenci plynout s lehkostí, která mu také zjednala respekt a slávu mezi Padovou a Vídní, kde se kolem roku 1769 pohyboval. Koncert D-dur pro housle a orchestr přednese Shizuka Ishikawa za doprovodu Dvořákova komorního orchestru. Řídí Libor Pešek.

houslistka Shizuka Ishikawa přednesla houslový koncert číslo 4 D dur Josefa Myslivečka. Dvořákův komorní orchestr řídil Libor Pešek. Skladatel Josef Bohuslav Förster byl ve své době, tedy v konci století 19. a v počátku 20., velmi uznávanou osobností a hlavně váženým profesorem Pražské konzervatoře i Univerzity Karlovy. Jako první člověk dostal v roce 1945 titul Národní umělec. Přesto je dnes jeho dílo vlastně, snad neprávem, upozaděno téměř do nepaměti. A je olbřímý, protože Förster se dožil 98 let. Jeho s tím prvním opusem je písňový cyklus nazvaný Pohádka o dlouhé touze na básně generačního vrstevníka Josefa Merhauta. Ta touha byla nenaplněná, proto je o něch 15 písní zahaleno jemnou melancholií a závojem smutku, což skladatel rád a dobře svou hudbou vyjadřoval. Jak se to podařilo, můžeme posoudit v interpretaci baritonisty Ivana Kusniera za klavírního doprovodu Mariana Lapšanského.

Baritonista Ivan Kusnier za klavírního doprovodu Mariana Lapšanského společně přednesli písňový cyklus Josefa Bohuslava Förstera nazvaný Pohádka o dlouhé touze. Hloubavý romantik české hudby, věrný svému stylu, varhaník a pilný skladatel, nechal za sebou řadu kompozic, včetně množství oper, to byl Zdeněk Fibich. Pravda je, že dnes žijí v povědomí hudební veřejnosti jeho velká díla, vzpomeňme melodramy, ale co se skutečně zarylo do paměti i laikům, je melodie jeho drobnosti zvané poem. Přestože je to součást daleko většího celku. Dnes vás chci ale seznámit s jeho předehrou k veselohře Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně. Fibich hru patrně shlédl, zalíbila se mu a napadlo ho, že k ní vytvoří předehru. Veselohra se pak za 2 roky poté hrála už s jeho kompozicí. To bylo v Praze a psal se rok 1886. Předehru přednese Symfonický orchestr Českého rozhlasu řízený Stanislavem Boguňou.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Stanislav Boguňa, přednesl předehru ke hře Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně. Skladatelem byl Zdeněk Fibich.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas D-dur.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítejte, milí posluchači, v dnešním nedělním operním odpoledni. Na programu jsou dvě díla belgického operního skladatele, kterým je rodák z Lutychu, André Ernest Modest Grétry. Tento Belgičan se stal jedním z nejvýznamnějších skladatelů francouzské komické opery 18. století, což podporuje více než 40 titulů tohoto žánru. Mezi jeho nejslavnější díla patří Zémir a Azor nebo Richard Lví srdce. Tato komedie o třech dějstvích je dnes na programu. A protože má necelou hodinu a čtvrt, doprovodí ji v dnešním operním odpoledni jeho další opera, balet o třech dějstvích Káhirská karavana. Vznikla o rok dříve než Richard Lví srdce a uslyšíte ji jako druhou. Nedělním operním odpolednem vás bude provázet Rafael Brom. Richard Lví srdce je komická opera o třech dějstvích na libretto, které napsal Michel Jean Sedan. Je inspirované legendou o zajetí anglického krále Richarda I. v Rakousku při jeho cestě z návratu z křížové výpravy a jeho záchraně věrným trubadurem Blondelem. Žalářuje jeho guvernér Florestan na zámku v Linci podle libretta. Blondelovi pomohou Sir Williams s dcerou Lauretou a služebníky. Vesničané Antonín, Coletta a manželé Maturin a Maturina, dvorní dáma Beatrix a láska krále Richarda, hraběnka Markéta z Flander a Artois a její garda. Opera měla premiéru 21. října 1784 v Paříži, v prvním pařížském La Salle Favart v divadle Italské komedie. Blondelovu árii O Richarde, o můj králi, doprovází pochybná legenda, že ji zpívala 1. října 1789 králova stráž ve Versailles a rozlítila tím davy, které vtrhly do Versailles a vyhnali královskou rodinu, která se tam už nevrátila. Ale stalo se to až 6. října dramaticky se střelbou a bez zpěvu árie O Richardovi. Každopádně to byl konec královské opery ve Versailles, a také krále Ludvíka XVI. A jeho choti Marie Antoinety, kteří v průběhu revoluce skončili pod gilotinou. Dnes uvádíme nahrávku opery Richard Lví srdce, která vznikla roku 2019 na zámku Versailles. Účinkují Charles Barbier, recitace, vysoký úředník, Senešal. Anguiran Deys, tenor, Blondel. Renu van Mechelen, tenor, Richard, Melody Luleggia, Laureta, Marie Prébost, soprán, Antonio a hraběnka, Geoffra Biffier, bas, Sir William, Jean Gabriel Samarta, bariton, Urban, Florestan a Maturin, Cécile Schill, soprán, paní Maturinová, François Pardeye, tenor, Guillot a Charles, Agathe Boudet, Coletta, soprán, Virginie Lefebvre, soprán Beatrix, François Jorot, bariton, to je rolník. Spolúčinkují sbor a orchestr Le Concert Spirituel, řídí Hervé Niket. Tady je obsah prvního jednání. Do pevnosti rakouského města Linec dorazil slavný vězeň, anglický král Richard Lví srdce, který byl zajat při návratu z křížové výpravy. Rolníci, Maturin, Maturina a mladá Coletta se vracejí domů z polí se zpěvem a na úpatí hradu potkají slepého trubadúra. Je to převlečený blondel, věrný Richardův druh, hledající svého pána. Veden mladým Antoniem odhaluje o samotě své tajné poslání a zpívá velkolepou árii O Richarde, o králi. Na scénu vstupuje Sir William, spolubojovník krále Richarda, který pomstil po návratu domů smrt svého otce, zabil vraha a pak uprchl na kontinent. Je následován Guillotem, služebníkem guvernéra věznice Florestana, který Williamsově dcery Lauretě přináší dopis od svého pána. Williams, který Guillota podezřívá z nadbíhání Lauretě, mu vynadá a Florestana nazve svůdcem. Dopis totiž oznamuje Florestanovu návštěvu Laurety ještě ten večer, což mladou dívku znepokojí a zpívá árii Bojím se s ním v noci mluvit, v níž popisuje vášeň k Florestánovi. Blondel jí vysvětluje povahu mužů. Když se objeví hraběnka Markéta se svým doprovodem, kterou Richard miluje, je na návštěvě u Sira Williamse. Blondel jí ujišťuje o své loajalitě a spustí árii, kterou pro ní kdysi Richard složil. Poté pobaví všechny přítomné velkolepou pijáckou árií Ten sultán Saladin. Začíná první dějství Grétryho opery Richard Lví srdce.

skončilo první dějství Grétryho opery Richard Lví srdce. Ve druhém dějství zastihneme Richarda, jak s portrétem Markéty v ruce přechází po hradbách a zoufá si nad svým osudem v árii, jestli na mě celý vesmír zapomene. Najednou slyší svou píseň, kterou hraje Blondel na housle, a sám si melodii převezme. Je to zpěv o žhavé spalující horečce. Pak ale stráže Blondela zajmou a odvedou ho k Florestanovi. Trubadur mu doručí zprávu od Laurety, ve které ona souhlasí s večerním setkáním. Tato dobrá zpráva mu vynese sympatie guvernéra, ale Florestan předstírá zlobu a v zuřivém finále propouští Blondela a jeho průvodce Antonia. Tady je druhé jednání opery Richard Lví srdce od Andrého Ernesta Modesta Grétryho.

Skončilo druhé jednání Grétryho opery Richard Lví srdce, ve kterém trubadur Blondel objevil vězení Richarda Lvího srdce, zahrál pod hradbami jeho píseň, kterou vězeň opětoval. Byl předveden k strážci vězení a předal mu dopis od Laurety, dcery Syra Williamse. A vstupujeme do třetího dějství, ve kterém Blondel přichází do domu Syra Williamse, zlatem přesvědčí služebnictvo Charlese a Urbana, aby ho vzpustili ke hraběnce. Hraběnka rozmlouvá s Williamsem a Senešalem a pak dvorní dáma Beatrix přivádí Blondela. Zůstanou sami a Blondel se jí dá poznat. Pak prozradí, že Richard je držen v zajetí na hradě. Markéta poté shromáždí své důstojníky, kteří jsou odhodláni osvobodit svého krále. Zazní píseň Kdo je rytíř? Ano, tyto hradby. Blondel pak předestře lstivý plán. Pozvou Florestána do Williamsova domu, kde bude oslava 50. výročí svatby vesničanů Maturina a Maturiny a také tam bude Laureta, se kterou si smluvil schůzku Florestan. V té době nebude moci hrát bránit. Také se o tom v opeře zpívá Guvernér během tance. Rolníci přicházejí na slavnost, zpívají a tančí. A hudba a hudba a peníze ve francouzštině ézik, ézik, éfrik a frol. Florestan, veden povinnostmi, se chce vrátit na hrad, ale je zadržen a dostává ultimátum k propuštění Richarda. Když pevně prohlašuje ne, jeho osud nikdy nebude ve vašich rukou, je zatčen. Pak se v opeře zpívá Richarde chvilku. Přichází boj a útok na vyhlédnutou slabinu ve zdi vede k vítězství a osvobození Richarda, který Marketu objímá a zpívá O má drahá hraběnko. Poté vrací Florestanovi jeho meč a Williams velkoryse souhlasí se sňatkem Laurety s Florestanem. Blondel je ve finále oslavován triem v podání Richarda, Markety a Blondela, které velebí věrnou lásku trubadura. Tady je finále Grétryho opery Richard Lví srdce.

0: Skončilo třetí dějství komické opery Richard Lví srdce od Andrého Ernesta Modesta Grétryho. Libreto napsal Michel Jean Sedan a opera měla premiéru 21. října 1784 v Paříži v prvním pařížském Salle Favart v divadle Italské komedie. Slyšeli jste nahrávku, která vznikla v roce 2019 na zámku Versailles. Účinkovali Charles Barbier, recitace Senechal, Angiran Deis, tenor Blondel, Renu van Mechelen, tenor Richard, Melody Luleja, soprán Laureta, Marie Prebost, soprán Antonio a Hrabenka, Geoffra Biffier, bas Sir Williams, Jean-Gabriel Samarta, Urban Florestan Maturin, Sissi Lachille, soprán paní Maturinová, François Pardeye, tenor Guillaume a Charles, Agathe Boudet, soprán Coletta, Virginie Lefebvre, soprán Beatrix, François Jorot, bariton Rolník. Spoluúčinkoval sbor a orchestr Le Concert Spirituel, řídil Hervé Nike.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Druhou operou Andrého Ernesta Modesta Grétryho bude v dnešním nedělním operním odpoledni opera balet o třech dějstvích s názvem Káhirská karavana. Libreto napsal Étienne Morel de Chédevey. Premiéra se konala 30. listopadu 1783 v Královské opeře na zámku Fontainebleau. Veřejná premiéra se konala 15. ledna 1784 v divadle z brány svatého Martina v Théâtre de la Porte Saint-Martin. Byla to nejúspěšnější z Grétryho velkých komediálních děl. Do roku 1829 se v pařížské opeře setkala s více než 500 uvedeními. Píše se, že libreto opery do něj zasáhl hrabě z Provence, budoucí král Ludvík XVIII. Grétry rafinovaně vyhověl publiku 18. a počátku 19. století, které si orientalistické komedie oblíbilo. Dneska jsou nejznámější Mozartův Únos ze Sarajevu a Rossiniho Italka v Alžíru. Ve Grétryho opeře baletu jde o romantický příběh z prostředí osmanského Blízkého východu. V centru děje je zajatý pár, Francouz Saafar a jeho krásná muslimská žena Zélima, kteří jsou odloučeni a nakonec se v paláci egyptského paši znovu sejdou. Dnes uvádíme záznam opery z 20. a 21. července roku 1991 v kostele Saint-Lô v Namuru v rámci Valonského festivalu. Nahrávku vydala společnost Richard Carr v roce 1991 a znovu v roce 2008. Osoby a účinkující. Paša, egyptský vládce Osman, Žilbasta, bas, Tamorin, hlavní eunuch Serailu, Žil Rago, kontratenor, Florestan, kapitán lodi, Filip Italoši, bariton, Saafar, francouzský zajatec, Guy de Mé, tenor, Iska, náčelník karavany a obchodník s otroky, Vensa, Le Texier, bariton, Zélima, muslimská otrokyně, Isabel Polinár, soprán, Almaida, favoritka paši, Greta de Renier, soprán, italská otrokyně, Catherine Napoli, soprán, francouzská otrokyně, Marie Noël de Calate, soprán, německá otrokyně, Els Krome, soprán, baletní koryfejky, Els Krome, soprán a Marie Paul Vett, soprán. Osma, strážce Sarajevu, John Deere, bas. Firvie, Claude Massot, bas. Dav otroků ze všech národů, sbor svobodných cestovatelů a sbor Arabů zpívá komorní sbor Namur. Hraje Richard Carr Academy, řídí Mark Minkovsky. První dějství zobrazuje karavanserai s krajinou na břehu Nilu. Karavanu tvoří svobodní cestovatelé a zajatci, které Iska hodlá prodat na káhirském bazaru. Mezi otroky je Zelima, dcera Naboba, a její manžel statečný Sáfár. Během jejich pobytu zpívá k obveselní cestovatelů francouzská otrokyně. Iska se rozhodl Sáfára a Zelimu oddělit. Když se karavana připravuje na odjezd, je napadena oddílem Arabů. Sáfár žádá Iska, aby ho osvobodil z pout, aby se mohl zapojit do boje. Na oplátku mu Iska slíbí svobodu. Díky statečnosti Sáfára jsou Arabové poraženi. Iska svůj slib splní a osvobodí Sáfára, ale ten žádá vyměnit svou svobodu za volnost pro Zelimu. Iska, vědom si hodnoty této vězenkyně na trhu s otroky, odmítá prosbu milenců. Karavana pokračuje na své cestě do Káhiry.

To bylo první jednání opery baletu Káhirská karavana od Grétryho. Ve druhém dějství oznamuje Iska Tamorinovi, eunuchovi v Pašově paláci, že přivedl několik krásek, schopných Pašovi vrátit chuť do života. Paša si přeje uspořádat hostinu na počest statečného Florestana, vrchního velitele francouzské eskadry, který zachránil Pašovu loď během bouře. Ve své první árii Paša chválí vlastnosti Francouzů. Štědrost, radost, statečnost a také odvahu. Almaide, sultánova oblíbenkyně, však cítí, že její mocenské postavení je ohroženo a pokouší se Pašu okouzlit tím, že mu připraví zábavu s krásami Serailu. Paša se však nemůže zbavit své melancholie. Tamorin se ho snaží přesvědčit, že by tuto melancholii mohl rozptýlit nevěrou. Pak se ale objeví Iska a předloží Pašovi katalog krásek, které přivedl. Paša se pak rozhodne jít na káhirský bazar, aby tam obdivoval krásné ženy. Následuje velkolepý divertissement, který zahrnuje řadu tanců, představujících různé národy a také árie zpívané francouzskými, italskými a německými otrokyněmi, přičemž každé vystoupení zdůrazňuje jedinečný charakter oné země prostřednictvím vokálního stylu, který je pro tuto zemi charakteristický. Paša se ale zajímá pouze o Zelimu. Navzdory protestům Sáfára, který právě dorazil, aby za ní zaplatil výkupné, Paša si Zelimu odvede. Sáfár zakončuje představení velkolepou árií pomsty. Tady je druhé jednání Grétryho opery Káhirská karavana.

Skončilo druhé jednání opery Káhirská karavana od Andrého Ernesta Modesta Grétryho. Ve třetím dějství se Florestan připravuje na hostinu, kterou na jeho počest pořádá Paša, ale svěřuje se se svým hlubokým zármutkem svému společníkovi Firvijovi, že teď musí svého syna považovat za definitivně ztraceného. Almaida je zase zdrcená, protože Paša teď dává přednost Zelimě před ní. Strážce Serailu Osma jí prozradí, že Sáfar se chystá osvobodit Zelimu a Almaida ho žádá, aby mu pomohl. Za zvuků slavnostního pochodu je Florestan veden k Pašovi. Děkuje mu za pomoc při opravě lodi, které byly poškozeny bouří. Turci a Francouzi se radují z této vzájemné harmonie. Sotva hostina začala, ozývá se z paláce hluk a výkřiky, oznamující, že Zelime byla unesena. Tamorin běhne dovnitř a obviní Francouze, což Florestana pobouří. V následujícím duetu se Paša a Florestan snaží pomstit za tento čin. Paša proto, že ztratil Zelimu, Florestan kvůli národnosti Lupiče. Uprchlíci jsou zajati a Zelima prosí o odpuštění pro svého manžela Sáfara. Při pouhé zmínce tohoto jména je Florestan u vytržení. Našel svého syna, i když únosce. Zelima, Almaida a Florestan prosí Pašu o milost. V gestu velkorysosti uděluje Paša Sáfárovi a Zelimě svobodu. Opera končí velkolepým souborem, na kterém se podílejí všichni účinkující. A pak následuje balet. Tady je třetí dějství opery Káhirská karavana od Andrého Ernesta Modesta Grétryho.

0: Tak to bylo finále opery Káhirská karavana od Andrého Ernesta Modesta Grétryho. Libreto napsal Étienne Morel de Chédevy a premiéra se konala 30. listopadu 1783 v Královské opeře na zámku Fontainebleau. Opera byla zaznamenána 20. a 21. července roku 1991 v kostele Sálu v Namuru v rámci Valonského festivalu. Nahrávku vydala společnost Richard Carr v roce 1991 a znovu v roce 2008. Osoby a účinkující: Paša, Gilles Basta, bas, Tamurin, hlavní eunuch Serailu, Gilles Rago, kontratenor, Florestan, kapitán lodi, Philippe Italoši, bariton, Sa Far, francouzský zajatec, Guy de Mé, tenor, Iska, náčelník karavany a obchodník s otroky, Vensa Le Texier, basbariton, Zélima, muslimská otrokyně, Isabel Poulenard, soprán, Almaida, favoritka Paši, Greta de Renier, soprán, italská otrokyně, Catherine Napoli, soprán, francouzská otrokyně, Marie Noël de Calate, soprán, německá otrokyně, Els Krome, soprán, baletní koryfejky Els Krome, soprán a Marie Paul Fett, soprán. Osma, strážní Srailu, John Deere, bas. Firvie, Claude Masso, bas. Dále spolučinkoval komorní sbor Namur, hrál soubor Richard Carr Academy, řídil Mark Minkovsky. Nedělním operním odpolednem vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A teď zbývá ještě čas pro klavírní cyklus Lyrické kusy. Opus 57. Sešit 6. Edvarda Grieg. Hraje Eva Knardálová.

0: Iva Knardálová hrála klavírní cyklus s titulem Lyrické kusy, opus 57, sešit 6, Edvarda Grieha.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň, nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Dobrý večer při poslechu stanice D-dur. Dnes vybírá hudbu Olga Ješková. Rozhodla jsem se celý blok tentokrát věnovat českým skladatelům druhé poloviny minulého století. Takže zazní hudba, která mě osobně obklopovala za studií. Skladatel František Krejčí byl představitelem českého neoklasicistního komponování. Žil a tvořil v první polovině minulého století a v době, kdy se rozhodl psát svou první symfonii, kterou si poslechneme, stál ještě před Českou filharmonií dirigent Karel Ančerl. Ten totiž rád a často uváděl díla českých autorů čerstvě dopsaná. Bylo také možné s autorem znění konzultovat. Tak měl Iša Krejčí štěstí, že se Ančerl jeho symfonie ujal. Poslechneme si tedy první symfonii D-dur v této vzácné interpretaci. Karel Ančerl řídí Českou filharmonii v březnu roku 1957.

dozněla první symfonie D-dur Františka Krejčího. Českou filharmonii dirigoval Karel Ančel. Zdeněk Lukáš byl pilným člověkem a skladatelem radostné hudby, která stále zní v povědomích českých sborů ženských, mužských, smíšených i dětských. Miloval folklor, byl ostatně mnoho let jeho upravovatelem. V roce 1954 založil v Českém rozhlase sbor Česká píseň. Stopy českého folkloru najdeme takřka ve všech jeho skladbách. Jsou napsány tak, že se snadno vloudí do repertoáru všech umělců, tedy i těch dnešních mladých. Zůstalo po něm přes 300 opusů. Lukášova hudba se poslouchá snadno, protože jeho invence byla diatonická a harmonicko-melodická linka čirá až průzračná. Poslechněme si Te Deum, chvalospěv ku slávě Boží, v provedení smíšeného sboru nazvaného Nová česká píseň. Sbormistrem je Zdeněk Wimmer.

Smíšený sbor nazvaný Nová česká píseň se sbormistrem Zdeňkem Vimrem přenesli dílo Zdeňka Lukáše Te Deum. Dál nabízím varhaní dílo skladatele Františka Kovaříčka, nazvané Díku vzdání. Je velmi náročné na poslech, ale snad při něm pomůže znát jeho strukturu. Je to takzvaná pasakalia, tedy barokní forma variací nad basovým ostinátem, vlastně ležícím tématem. Toto téma se v závěru jakoby vyloupne z houštiny tónů jako hymnus. Varhaníkem je zde skladatelův žák Michal Novenko. On sám toto provedení chápe jako své díku vzdání, svému profesorovi. Kovaříčkova práce pro edukaci mládeže během 30 let, ve kterých stál v čele organizace Hudební mládež, vytvořila v celé jedné generaci schopnost vnímat hudbu a především tu soudobou jako něco, co k životu potřebují. Profesor Kovaříček byl osobností natolik renesanční, že setkat se s ním v době, kdy se formuje vaše vlastní vnímání světa, bylo obrovským štěstím. A teď mluvím za sebe jako spolužačka Michala Novenka ve třídě skladby. Zazní tedy Díku vzdání skladatele Františka Kovaříčka.

0: Dozněla varhanní skladba Františka Kovaříčka nazvaná Díku vzdání. U varhan seděl jeho žák Michal Novenko.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: V roce 1997 napsal skladatel Jiří Teml sonety pro bariton a komorní orchestr na texty Williama Shakespeara v překladu Miroslava Macka. Jsou psány speciálně pro jejich interpreta Romana Janála. A text byl autorem cíleně vybírán tak, aby zrcadlil běh času v lidském životě. Vyjadřuje změny pohledu člověka na prazáklad lidství. Lásku, krásu, mravy až k posledním věcem. Je až neuvěřitelné, jak je dnes Shakespeare aktuální. Romana Janála doprovází Plzeňská filharmonie, kterou řídí Hynek Farkač.

Slyšeli jsme Romana Janála v sonetech pro bariton a komorní orchestr autora Jiřího Temla. Plzeňskou filharmonii řídil Hynek Farkač. Skladatel Jindřich Feld byl také profesor skladby na Pražské konzervatoři. Kromě vzdělání skladatelského měl ještě pohled hudebního vědce a filozofa. Jeho vývoj prošel několika různými skladebnými technikami, jak to ostatně poskytovalo 20. století každému autorovi. Od snahy zachovat tradice české národní hudby přes techniky 60. let až k syntéze dosavadních podnětů a nalezení vlastního hudebního jazyka. To jsou léta 70. a 80. Jako hostující profesor přednášel v australské Adelaide, na amerických a samozřejmě také evropských univerzitách. Budeme poslouchat jeho koncert pro orchestr, který napsal jako svou absolventskou skladbu na Akademii muzických umění v roce 1951. Ujal se jí dirigent Karel Ančerl, který v té době ještě stál před Českou filharmonií a rád četl a uváděl nové, právě dopsané skladby mladých českých skladatelů.

Karel Anšerl řídil Českou filharmonii při provedení skladby Jindřicha Felda Koncert pro orchestr. Skladatelka Ivana Loudová byla další velkou osobností působící na Akademii muzických umění jako profesorka skladby. Svá vlastní studia ale zakončila v Paříži u Oliviera Messiaena. Její skladba Planeta ptáků je tedy věnována jeho památce. Je to meditace koncipovaná postupně ve třech podobách. My budeme poslouchat její třetí verzi pro flétnu a elektroniku. Ta vznikla z podnětu flétnistky Lenky Kozderkové v roce 2009. Poprvé zazněla v jejím podání v Paříži téhož roku. Pokud někde planeta ptáků existuje, je tam jistě svatý František, ale i Olivier Messiaen. Dnes uslyšíme hrát na flétnu Janu Jarkovskou. Také ona svou interpretaci věnuje zase profesorce Ivaně Loudové, inspirativní ženě, skladatelce a umělkyni, která šla odvážně svou vlastní cestou. Tak ji vidí interpretka Jana Jarkovská.

0: Planeta ptáků pro flétnu a elektroniku byl název třetí verze meditace Ivany Loudové. Na flétnu ji přednesla Jana Jarkovská.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Česká duchovní hudba 20. století je reprezentována především hudbou Petra Ebena. Pravda je, že během totalitního režimu bylo možno jeho skladby slyšet živě více v zahraničí než u nás doma. O to větší zájem mají mladí interpreti o jeho tvorbu dnes. Varhaník Tomáš Tón studoval Ebenovy skladby počátkem 90. let ještě pod vedením autorovým. Dnes vyslechneme v jeho podání cyklus skladeb pro vypravěče a varhany na starozákonní text z knihy Job. Autor byl doslova stržen tématem sásky Boha s ďáblem o člověka. Biblický příběh současně zodpovídá dneska tak tíživou otázku po smyslu lidského utrpení. Text v anglické verzi přednese Yegar Moshe, izraelský historik a diplomat. U varhan sedí Tomáš Tón.

Dozněly varhany, u kterých seděl Tomáš Tón. Biblický text vypravěče přednesl izraelský historik a diplomat Jegar Moše. Tito dva společně přednesli cyklus Petra Ebena na starozákonní text z knihy Job. Také skladatel Marek Kopelent byl velkou osobností české hudby 20. století. Ale jeho tvorba pokračovala až do roku 2023. Celý život se snažil vymanit se z totalitního marazmu a byl za to také až do roku 1989 perzekuován. Teprve po sametové revoluci se stal profesorem skladby na Akademii muzických umění a obdržel cenu Ministerstva kultury a také cenu za přispění k rozvoji evropské kultury. Také francouzská vláda ho vyznamenala. Stal se rytířem umění a literatury. V roce 1983 napsal vokální skladbu na liturgický text, doplněný glosami ze statí Martina Lutera. Je to závěr mešního ordinária nazvaný Agnus Dei, v češtině začínající slovy Beránku Boží. Uslyšíme soprán Ireny Troupové za doprovodu komorního orchestru, který řídí Tomáš Hála.

Sopranistka Irena Troupová spolu s komorním orchestrem přednesli vokální dílo Marka Kopelenta Agnus Dei. Řídil Tomáš Hála.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Setkáváme se v pořadu Návštěva a dnes je stanice Český rozhlas D-dur na návštěvě u paní Taťány Klánské. Vyučuje hru na klasickou kytaru na gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy na Žižkově. Vzhledem k naší dlouholeté známosti nemohu předstírat vykání. Tedy ahoj Táňo a dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem velmi ráda za to, že jsi přijal moje pozvání a že se mohu zúčastnit natáčení takového krásného pořadu.
1: Vím, že jsi byla nedávno v blízké cizině, v Bojnicích na Slovensku. Co tě tam přilákalo?
2: Přilákalo mě tam krásná kytarová soutěž, kterou vlastně, já říkáš v cizině, no pro mě Slovensko pořád jako vlastně není úplná cizina, ale byla to mezinárodní soutěž a lákalo mě tam vlastně i to prostředí, protože se bydlí a soutěží přímo hned pod tím nádherným pohádkovým zámkem. A byla jsem tam už v loni a je tam úžasně přátelská atmosféra. Takže jsem se zase rozhodla, že pojedu teda do té ciziny.
1: A samozřejmě nejela si tam sama?
2: Brala jsem tam samozřejmě svoje tři žáky různých věkových kategorií a všichni mi udělali radost, protože jsme obsadili vlastně přední ceny. Oni to tam mají jinak než my tady, ale prostě měli jsme vlastně první ceny v různých kategoriích, takže mám velkou radost.
1: A s čím tam zaujali? Jaký měli repertoár? Co hráli?
2: No, třeba ta nejstarší, Emma Adamková, která získala v kategorii konzervatoří ve velmi nabité kategorii, ta vlastně zaujala, myslím si, provedením části Bachovy svity Amol BWV 997. Kytaristi vědí, že to je jedna z opravdu velmi obtížných loutnových sonát. Účastníci museli zahrát skladbu, která pochází ze země, ze které přijeli, takže jsme vybrali virtuózní skladbu od Štěpána Raka, která se jmenuje Hora a je to svižný rumunský tanec. Takže myslím si, že tím Emma opravdu zaujala.
1: Na repertoár tvých žáků v soutěži se ptám proto, že mířím do tvé oblíbené provenience, do Latinské Ameriky. Jestli na repertoáru měli tvoji žáci taky třeba skladbu brazilského skladatele Heitora Willy Lobuse.
2: Tak, musím říct, že ačkoliv je to můj opravdu oblíbený a milovaný skladatel, tak zrovna v tuto chvíli nepoštěstilo se něco z tohoto díla do toho repertoáru dostat. Třeba to bude příště.
1: Ale my si můžeme skladbu tohoto autora prezentovat v našem pořadu. Bude to kytarový koncert, hraje Eduard Fernández s doprovodem anglického komorního orchestru, který řídí Enrique García Sencio.

0: Tak to byl koncert pro kytaru a orchestr Eitora Willy Lobuse. Hráli Eduard Fernández na kytaru a anglický komorní orchestr řídil Enrique García Asensio. Latinská Amerika a její rytmy jsou tvoje vášeň, ale vím, že ty nežiješ jenom kytarou a Latinskou Amerikou. My se potkáváme na koncertech v Rudolfinu při různých příležitostech, včetně koncertů s hudbou 20. století, které si nastínila v dramaturgii dnešního pořadu. Jaký skladatel ho bude reprezentovat jako první?
1: Tak já jsem vybrala z toho 20. století, protože opravdu v minulém díle jsem se věnovala hudbě barokní, klasicistní a romantické. A jsem vlastně vybírala solové nástroje, že jo. A teď jsem si řekla, že nemůžu úplně opomenout to 20. století a skladatele, které mám opravdu velmi ráda. Takže od kytary bych se teď přenesla ke smyčcovému kvartetu a byla bych moc ráda, kdyby tady mohl zaznít jeden z kvartetů Leoše Janáčka.
0: Ano, bude to kvartet číslo 1 podle Kreutzerovy sonáty Leoše Janáčka. A hraje Panochovo kvarteto.

0: Panochovo kvarteto hrálo smyčcový kvartet číslo 1 Leoše Janáčka, napsaný z podnětu Kreutzerovy sonáty Lva Nikolajeviče Tolstého. Janáček nenapsal nic pro kytaru, ale je zajímavé, že jeho klavírní cyklus Po zarostlém chodníčku se objevil i na repertoáru smyčcového kvarteta. Možná, že i to by byla inspirace pro kytarovou verzi.
1: Tak to mi uniklo, to se přiznám, protože Janáček je můj milovaný autor a samozřejmě mám ráda jeho opery, mám ráda všechno, co napsal, ale musím říct, že oba smyčcové kvartety a klavírní dílo je mi taky hodně blízké a musím říct, že i kytarový kvarteto může hrát úpravy Po zarostlém chodníčku a dokonce jsem hrála v kytarovém duu úpravu jeho skladby Síček neodletěl a Dobrou noc, ale to nemám na CDčku. Takže Janáček je úplně od mého dětství, je to moje srdcová záležitost a hodně lidí to nechápalo, že vlastně jako devítiletá jsem byla pohlcená třeba operou Její pastorkyně.
0: No to je co říct.
1: Opravdu, doteď si vzpomínám, jak jsem byla v tom Národním divadle a jak to se mnou vlastně emotivně hrozně zamávalo. Tenkrát mě tam vzala maminka. Vím, že přemýšlela, jestli opravdu už to pro mě je i to téma, že jo.
0: Tak pojďme teď z divadla a od Janáčka k dalšímu autorovi světové literatury.
1: Ano, a to je Sergej Prokofiev. To mám zase samozřejmě spojený s tátou, protože můj táta vystudoval klavír a Prokofieva hrál opravdu moc rád. Vlastně Prokofiev od dětství mě zněl doma. A jednou jsem slyšela právě první klavírní koncert. A musím říct, že ty ostatní klavírní koncerty, klavíristé, odpusťte, ty mě tolik ne, že by se mi nelíbily, ale nemám potřebu je tolik poslouchat. Ale k tomu prvnímu se vracím kdykoliv mohu a moc ráda. A dokonce právě si vzpomínám, jak jsem ho poslouchala, když mě bylo 15 let, tak jsem ho v podstatě objevila, protože předtím jsem znala ty drobnější skladby Prokofievovy. A vzpomínám si, že když mi přišel dopis, že jsem přijatá na konzervatoř, tak jsem si pustila tento klavírní koncert asi 5x za sebou. Byla jsem sama doma. Prostě si vzpomínám, že jsem se v tomto koncertu byla v té euforii, že se mi to povedlo a že jsem ho pořád poslouchala, přitom jsem asi skákala a tancovala.
0: Takže tady je koncert pro klavír a orchestr číslo 1, Des Dur, opus 10. Sergeje Prokofieva. Hrají Vladimír Aškenázy a Londýnský symfonický orchestr, který řídí André Previn.

0: Tak to byl koncert pro klavír a orchestr číslo 1 Des Dur, opus 10 Sergeje Prokofjeva. Hráli Vladimír Aškenázy a Londýnský symfonický orchestr. Řídil André Previn. Do 20. století patří i další brazilský skladatel Ari Barroso a jeho skladba Brazil, kterou hraje soubor Guitar Formation.
1: Je to vlastně kytarové kvarteto, složené z výborných solových hráčů a já ty jejich nahrávky mám velmi ráda. Mohla bych vybrat asi cokoliv, ale fakt je, že tato skladba Brazil se mi líbí hodně a proto jsem tedy ji vybrala.
0: A je zajímavá v provedení pro kytarové kvarteto.
1: Je to zajímavá, je to krásná úprava pro to kytarové kvarteto. Ona začíná tak jako pomalu, ale já si myslím, že ji hodně lidí zná, protože ona byla častokrát, myslím, i jako použitá v různých filmech. A je to velmi jako vlastně svižný, pěkný tanec.
0: Nehledě k tomu, že kytarové kvarteto je docela populární ansámbl.
1: Ano.
0: Bratři Romerové mají rodinné kytarové kvarteto. U nás v Praze máme kytarové kvarteto.
1: Ano, máme pražské kytarové kvarteto a já právě taky mám ráda Guitar Formation a pak je evropské kytarové kvarteto. Třeba mám taky ráda bratislavské kytarové kvarteto. Někdy se stane, že je kytarové duo a pak je kytarové kvarteto. Vlastně neznám kytarová tria moc, ale určitě taky jsou, ale to kvarteto má prostě určité opodstatnění, protože si myslím, že tam je důležitý říct, že oni třeba ty kytarový kvarteta nehrajou na obyčejné šestistrunné kytary, ale mají tam kytary s přidanýma basovými strunama, takže to je daleko plnější a ta škála toho zvuku je větší vlastně, než kdyby se hrálo jenom na šestistrunné kytary.

0: Tak to byla skladba s názvem Brazil, napsal ji Ari Barroso. Hrálo se skupení Guitar Formation a s tímto souborem můžeme pokračovat.
1: Můžeme pokračovat, já si myslím, že když už ho tady máme, že by byla škoda si neposlechnout ještě další skladbu. A tady bychom mohli vybrat, je to nádherná transkripce Debussyho Arabesky E-dur.

0: Kytarové kvarteto Guitar Formation hrálo úpravu Debussyho arabesky E-dur.
1: Vlastně pak mám ještě další CDčko z té ze stejného seskupení Guitar Formation. Zaposloucháme se do skladby od Chicka Corea Hilltop.

0: Skladba Chica Corea, Hilltop, zazněla v provedení souboru Guitar Formation.
1: Já jsem známá tím, že opravdu neposlouchám jenom tu klasickou hudbu. A jak jsi říkal, ano, já mám nějakou v sobě opravdu vášeň pro tu hudbu Latinské Ameriky. Nevím, kde se to u nás vzalo. Myslím, že jsem jediná z rodiny široké, daleké, kdo to opravdu má takhle rád a má to v srdci. Takže já ve volných chvílích poslouchám i třeba jiné seskupení a teď si poslechněte, co se mi třeba líbí.
0: A je to skladba s názvem Corcovado od Antonia Carlose Jobéma.

0: Tak to byla krátká skladba s názvem Corcovado od Antonia Carlose Jobema. Byla sice krátká, ale velmi dobře obsazená. Hráli Stan Getz, tenorový saxofon, Laurindo Almeida, kytara, George Divivier, kontrabas, Edison Machado, José Suori, Dave Bailey, José Paulu a Luis Parga, bicí nástroje.
1: Tuhle hudbu poslouchám ráda zejména v zimě, protože mám pocit potom, že jsem někde, kde je víc teplo než tady. Teď si myslím, že bychom se mohli vrátit zase k té soulové kytaře, protože tady mám ještě nějaké věci, které bych moc ráda, aby zazněly. Já bych třeba teď chtěla si poslechnout svitu od Jana Antonína Lossiho, vlastně barokního skladatele, který žil v Čechách. A řekla bych, je to opravdu nádherná hudba. Není to Bach, prostě je to vlastně ranější baroko, ale pro mě má velké kouzlo a v podání Pavla Štajdla si myslím, že se vám bude velmi líbit. Tady je taková věc, že třeba tady máme přeladěné dvě struny na kytaře, takže to není vůbec jednoduché.

0: Barokní skladatel Jan Antonín Lossy je autorem suity, kterou hrál Pavel Štajdl.
1: No a já bych ještě u Pavla Štajdla zůstala. Kdybychom se posunuli v čase trošinku dále, já si myslím, že by se nám mohl líbit Johann Kaspar Merz. On teda je psaný původně jako Johann, ale my jsme zjistili asi před rokem, že není Johann, ale Josef, že je to Josef Kaspar Merz. Každopádně ta zkrátka J.K. Merz je stejná. Merz je zajímavý skladatel, protože on byl současník prakticky úplně na rok stejně starý jako Mendelssohn a narodil se v Bratislavě, ovšem tehda v Prešpurku, v Rakousku-Uhersku tím pádem. A on měl snad za ženu, myslím, klavíristku. A takže on byl velmi ovlivněn tou klavírní hudbou a myslím, že byl ovlivněn opravdu tím, co se tenkrát psalo pro klavír. Takže ty jeho skladby pro kytaru jsou, jak uslyšíte a budete moct posoudit sami. Pro mě jsou to skladby velice harmonicky košaté, náročné, že vlastně my jsme zvyklí někdy u těch kytarových vyložení, u těch klasiků, že ta harmonie není tak hodně rozvinutá, ale tady u Merze překvapivé zvraty harmonické a je to opravdu hudba velmi niterná, aspoň teda pro mě. No a já, když jsem studovala, tak my jsme ho vůbec neznali. Já mám pocit, že ty noty tady prostě ještě tenkrát nebyly a že se sem Merz dostal až podstatně později. Takže teďko si to jakoby vynahrazuju a musím říct, že mý žáci Merze hrajou a hrajou ho velmi krásně.

0: Slyšeli jsme Liebeslied ze suity Barnklänge od Johanna Kaspara Merze. Hrál Pavel Steidl. Na stanici Český rozhlas D-dur posloucháte pořad Návštěva, ve kterém s Taťánou Klánskou, učitelkou hry na klasickou kytaru, rozmlouvá Rafael Brom. Táňo, ty jsi pedagogicky činná na hudební škole, učíš na klasickou kytaru a doma máš hudebníky. Ty jsi včera vyprávěla, že dokud se nenaučíš čakonu od Bacha v úpravě pro kytaru, tak se nevdáš a nebudeš mít děti. A to byl jeden ze slibů, které si oproti těm ostatním nedodržela. Teď jsi matkou dvou dětí, které jsou v rámci rodiny také hudebníci.
1: Ano, tak jsem matkou dvou dospělých synů, vlastně, který už mají své rodiny a své děti. Lukáš, ten je starší, tak to je klavírista a mladší Daniel je operní zpěvák. A já si myslím, že je úplně jedno, že jsem se nenaučila čakonu, protože k čemu by mi byla čakona, kdybych neměla tyhle svý dva skvělý syny. Takže takhle. A čakonu nehraje ani jeden z nich, protože čakona se hraje na housle nebo na kytaru.
0: Lukáš, jak je známo, vystupuje také v klavírním duu s Ivanem Klánským, se svým otcem, a natočili společně kompaktní disk, kde mají slovanské tance ve čtyřruční úpravě.
1: Tato deska je zajímavá tím, že to vlastně je živý záznam z koncertu v Rudolfinu. Točila se generálka a točil se koncert a myslím si, že to je to prakticky beze střihu. Je to prostě opravdu záznam toho večerního koncertu, který spolu měli před několika lety. A jsem moc ráda, že se to povedlo zaznamenat, protože já ty Dvořákovy tance slovanské vždycky taky si mi měla ráda a i v orchestrální úpravě, ale pro mě mají velké kouzlo, když se hrajou na ty čtyři ruce. Lukáš hraje s Ivanem, se svým otcem, ale hraje i s Danielem a mají spolu třeba krásné koncerty, kdy uvádějí různé písňové cykly.
0: A kromě toho mají také trio.
1: To má také trio, ano. První trio, Olobkovic trio. Olobkovic trio s Janem Mráčkem a Ivanem Vokáčem.
0: Pojďme se vrátit k Pavlu Steidlovi. Ty jsi vybrala dva autory z jeho repertoáru a máš v zásobě ještě třetího.
1: Mám, protože tady vlastně jsme měli jednoho barokního autora, jednoho raně romantického a Pavel Steidl sám napsal skladbu, kterou jsem slyšela poprvé, ji hrál v Rudolfínu, když tam měl recital. A ta skladba, ona je často uváděna anglicky, ale v té angličtině to není tak vtipná slovní hříčka, protože ona se jmenuje A ty taky, jdi do Itaky. A v této skladbě, když jsem ji slyšela poprvé, tak jsem byla docela fascinovaná, protože tam se používá jakási kytarová technika, která mi do té doby vůbec nebyla známá, jak to funguje, jak se to vůbec jako může dělat. To uslyšíte, je tam takové klapání. No a potom se tam ozve alikvotní zpěv. Ale to jsem taky nevěděla. A já jsem opravdu si představte, že sedím v tom Rudolfínu, v tom velkém sále a najednou se tam prostě do té kytary nese úplně jiný zvuk, který jsem nikdy předtím neslyšela a já jsem nevěděla, jestli to tam jako pouštějí odněkať nebo něco. A pak jsem se toho Pavla ptala, jak to dělá a on mi to ze začátku nechtěl říct. Až potom na kurzech jsem pochopila, jak vymyslel to cvakání, vyprávěl to, protože prý nějak jednou si něco udělal se třetím prstem a potřeboval něco použít, takže vlastně si ho musel opřít o tu strunu a těma ostatníma hrál kolem něj a tím vznikl tento velice zajímavý zvukový efekt. A omlouvám se, jestli to neříkám správně. Ano, omlouvám se Pavlovi, jestli jsem to třeba řekla jinak. Každopádně a ty taky, jdi do Itaky.

0: Pavel Štajdl hrál svou vlastní skladbu A ty taky jdi do Itáky. Ale Pavel Štajdl ještě zůstává na našem seznamu skladeb. Máme připravenou skladbu od Legnaniho.
1: Ano, Fantazie opus 19 pro solovou kytaru. Luigi Legnani je taky pro mě jeden ze zajímavých autorů, které jsem vlastně neznala. Nebyl jenom kytarista, ale Legnani byl i zpěvák, solista milánské La Scali. A v tom, co napsal pro kytaru, zrovna v této Fantazii, tam, jestli někdo dobře zná Rossiniho dílo a jestli zná někdo Rossiniho Popelku, tak tam si Legnani vypůjčil jedno z nejkrásnějších témat z té Popelky a možná myslím, že tam i něco z Lazebníka Sevilského a je to jenom třeba pár taktů, jenom takový náznak, ale vlastně ozve se to tam. A je to jedna z velice virtuózních a velmi, velmi těžkých skladeb pro klasickou kytaru. Tak jsem si řekla, že bychom si ji mohli také pustit.